0: Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. Červená.

0: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
15: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
14: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík

0: for Camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For Camping. Venku je nám krásně.
2: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp.

0: na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodej na

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné pondělí je 7 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Jubilejních 80 let slaví 6. července, tedy dnes jeden z nejslavnějších akčních hrdinů Hollywoodu. Sylvester Stallone je dnes divákům znám jako Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross. Jeho cesta na vrchol byla trnitá, on však s buldočí urputností bojoval a dodnes patří k největším hollywoodským hvězdám. A pojďme také na fotbal. Brazílie první světový titul od roku 2002 nezíská. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Tohle těší nás řidiče. Stavba dalšího úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem jde do finále. Ode dneška ale řidiče čeká několik týdnů dopravních omezení, a to kvůli napojení nové dálnice. Dobrá zpráva je, že po novém úseku se projedou už ve druhé polovině srpna. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sváteční den přinese oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima o něco nižší než včera, a to na 23 stupních Celsia.
4: Krásné sváteční pondělí, 7:02 s vámi Kateřina Pechová. Vy, co máte nohy nahoře a užíváte si to pondělí v klidu, tak samozřejmě gratuluju. Vy, co musíte pracovat i tak, nebojte, to zvládnem. A to společně s těmi nejlepšími hity. Za chvíli Hozier a teď už je tu Verona a Hey Boy.

Dozier a Too Sweet, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Dneska je 6. července, Česko se zastavilo na státní svátek a v kalendáři svítí datum 1415. Kostnice, jeden hodně tvrdohlavý kazatel, ano, připomínáme si Jana Husa, bojovníka za pravdu boží i lidskou, ale zkuste si ho představit v roce 2026, protože to by rozhodně byl influencer, což byl víceméně už tenkrát, jo. Jen myslím, že by místo boje proti odpustkům bojoval třeba proti algoritmu sociálních sítí, jo. Milují pravdu a žijí pravdu je něco, co by dneska socky a umělou inteligenci asi dost rozesmálo. No a on by zoufale psal na ten Facebook, že pravda vítězí, ale algoritmus ji schovává na druhou stránku. Jeho citáty by se dávaly na tričku v levných řetězcích, jo, představte si to. Stojíte v řadě u pokladny a před váma je někdo, kdo má na zádech milujte se, pravdy každému přejte a přitom právě v uličce srazil důchodkyni vozíkem. Mimochodem ano, Hus byl první obětí cancel culture. Jenom místo smazání z Twitteru ho smazali ze světa. Takže Jane, myslíme na tebe, byl jsi frajer. Teď už do uší Imagine Dragons a jejich Wrecked. Tak si to užijte.

0: Leony, teď v éteru Hit Rádia, krásné ráno. A co, kdo z vás ještě stále ponocuje u fotbalu? Jakože, myslím, že spousta lidí se přestala dívat, když jsme vypadli, jo, chápu. Ale nudný to rozhodně není, protože jenom dva dnešní výsledky, což jste slyšeli i ve zprávách. Každopádně Anglie pokročila v osmifinále, že jo. Co je zásadní, tak porazila domácí Mexiko, tam to bude asi teďko hodně divoký. Každopádně vítězný gól dával kdo jiný než Harry Kane. Norsko vyřadilo Brazílii a tam zastřelil Haaland, jo. Je to v podstatě takovej turnaj legend. Uvidíme, který z nich uvidíme vlastně na tom dalším mistrovství světa za 4 roky. Jo, hlavní osobnosti tady vyloženě táhnou svoje týmy Messi, Ronaldo, Mbappé. Každý velký favorit má svého kapitána, což je na tom vlastně to krásné. Takže kdo ještě koukáte, sledujte dál, to bude ještě hezký fotbal. A krásný to bude i tady u nás. Lucenzo a Don Omar, Like It nebo Taylor Swift, už za chvilku.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše. Od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
13: Ploty Pardubice.
14: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio. Krásné ráno, 7:30, teď aktuální ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Gorila Fatu je považována za nejstaršího žijícího zástupce svého druhu v zajetí na světě. Oslavila v berlínské zoologické zahradě své 69. narozeniny. Chovatelé ji při této slavnostní příležitosti připravili speciální dort z ovoce, zeleniny a rýže. V Ghaně se těší obrovské popularitě takzvané fantazy rakve, které proměňují pohřby v barevné oslavy života. Místní řemeslníci vyrábějí rakve ve tvarech aut, ryb, zeleniny nebo nástrojů, které nejlépe vystihují profesi či celoživotní vášeň zesnulého. Tento unikátní zvyk přitahuje pozornost turistů i uměleckých sběratelů z celého světa. Nadšený konstruktér strávil více než 2 roky stavbou plně pojízdného automobilu, který je složen výhradně z kostek populární stavebnice Lego. Vozidlo je poháněno speciálním elektromotorem a dokáže vyvinout rychlost až 30 km za hodinu. Tento unikátní mechanický kousek nyní putuje po světových výstavách a sklízí obdiv fanoušků.

Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den líbání a Světový den polibku. Jo, včera bylo obětí zadarmo, že jo? A tak pokračujeme, stupňuje se to očividně. Každopádně, jo, teď taky vyšla studie, která ukazuje, že majitelé psů častěji líbají svého psa než svého partnera, nebo pusinkujou, jo? No, ale vlastně to skoro dává smysl, pač ten pes máš většinou neštve tak často, že jo? Tak nezapomeňte dneska Mezinárodní den líbání a Světový den polibku, tak to hezky oslavte. Třeba těmi nejlepšími hity za chvíli Global DJs nebo Krištof a Dominika Laďa.

0: Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy.

0: Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému. A to hlavně v prvních dnech fungování. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnících. Opoziční hnutí ANO chce o tématu teprve diskutovat. Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vidět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 33 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od 8 večer. Přímý přenos zápasu Česko-Estonsko začíná od 16:55. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Pozor na novou dopravní uzavírku u nás na východě Čech. Silnice ze Dvora Králové nad Labem směrem na Hostinné je kvůli stavbě kanalizace ve Verdeku uzavřená, a to až do 6. srpna. Objížďka vede přes Bílou Třemešnou a Mostek. Počítejte taky se změnami v autobusových jízdních řádech.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima dnes o něco nižší než včera na 23 stupních Celsia.
11: Krásné ráno, 3:08. Doufám, že máte hezké sváteční pondělí. No k tomu další hity, jak jinak. Za malou chvíli Rose, taky Hunter X, teď už ale Naughty Boy a Sam Smith. Tak si to užijte.

X s námi, Féteru Hit Rádia, krásné ráno všem. A prosím vás, jestli jste ještě o prodlouženém víkendu nebyli v zoo, tak jděte do zoo. Fakt, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to strašně roztomilý, oni se reálně rodí, šedí, jo, dobrý. Co je ale jedna taková velmi edukační věc, jo. Tak první měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Pokud jste se oklepali, tak naprosto správně. Tak jenom, že pro vaše děti to může být skvělá škola, aby věděli, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. A že ten oběd je vlastně fantastický.

0: Masquerade, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A prosím vás, žádnou paniku, všechno je to dobrý, obchody jsou otevřené. Ano, tohle jsou ty dva státní svátky, kdy jsme v pohodě, jo? Kdy předtím nenastane takový ten apokalyptický jeb, kdy vám před nosem vykoupí mouku, droží, jako kdyby mělo být zavřeno další 4 měsíce. Takže v pohodě, pokud vám něco chybí, normálně si přes den můžete udělat víkend do obchoďáku, výlet do obchoďáku, jo, úplně v pohodě. Máte čas, nikam nespěchejte, jen si užívejte to hezký pondělí. Další hity k tomu, za chvíli víkend, taky Divoký byl nebo David Kushner.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
11: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
13: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do Aquacentra. Více na sport@jičin.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádiu, krásné dopoledne, teď ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, tým pekařů v Itálii vytvořil nový světový rekord, když upekl gigantickou pizzu o celkové ploše přesahující 1000 metrů čtverečních. Na její výrobu padly tuny mouky, sýru mozzarella a rajčatové omáčky a pečení trvalo celou noc. Po oficiálním přeměření byla obří pizza rozkrájena a rozdána charitativním organizacím. Muž z Marylandu uklízel nepořádek při hrádce svého auta a narazil na starý stírací los, který si koupil před několika měsíci. Když se rozhodl setřít, zjistil, že vyhrál hlavní cenu v hodnotě $1 milionu. Výherce uvedl, že los původně úplně ztratil z dohledu a na výhru přišel jen naprostou náhodou. Oslava výročí svatby v luxusní restauraci skončila pro jeden manželský pár nečekaným finančním bonusem a velkým překvapením. Žena při konzumaci objedených ústřic narazila na tvrdý předmět, ze kterého se vyklubala vzácná přírodní perla. Klenotník později potvrdil, že perla má vysokou hodnotu díky svému dokonalému

Kamarád Habí Mine, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu kuriozitu z Japonska. Tam totiž policie vyšetřuje jistého Yoshita. Ten prořízl jednu z pneumatik u auta 43-leté ženy jenom proto, aby jí potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že to tenhle pán neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Prořízl pneumatiku tisícovce žen. Wow, jakože já chápu, když chce být chlap za hrdinu, ale myslím, že se to dá udělat i líp. Tenhle pán je ano, stále svobodný. To je ale překvapení. Tak pánové, jo, půjdem na to nějak jinak. Třeba té milé pusté hezkou písničku. Za chvíli Coldplay, Cyril nebo Pink.

0: přichází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvískovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
4: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfincar v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra. olfincar.cz/kariéra.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Pst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
10: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Koberce Brázda.
1: Koberce Brázda.
0: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Už od předškolního věku jsou v Česku tradicí kurzy plavání. Rozsáhlá síť veřejných bazénů, plováren a koupališť dává dojem, že Češi jsou skvělí plavci. Podle statistika odborníků se ale v Česku ročně utopí co do počtu srovnatelné množství lidí jako ve státech, které obklopuje moře. Výjimkou nejsou ani děti. Právě léto patří k nejkritičtějším obdobím. Bezpečnost dětí někdy podcení i rodiče, třeba důvěrou v nafukovací plavecké pomůcky. Kratší čekací lhuty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, kterou proměnil střídající Neymar. Ve druhém zápase Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila po dvou gólech Bellinghama a jednom Kejna na aztéckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Černé hoře teď jdeme na silnice na 11 k Častolovicím. V Česticích začali silničáři opravovat silnici asi 700 metrů před a za kruháčem. Projedete Kyvadlově. Dokončení akce je v plánu ve druhé půlce srpna. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima na 23 stupních Celsia.
10: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9 hodině, s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte to sváteční pondělí. Další hity k tomu, za chvíli s námi Rihanna a teď Kid Laroi a Justin Bieber. Jdeme na to.

odpoledne. A pozor, mobily na táborech, jo. Velké téma, protože na pětině českých táborů nemohou děti používat mobily. V 60% mohou použít mobil v nějakou předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině můžou s telefonem operovat, kdy chtějí, jak chtějí, jo. Před 20 lety nám třeba telefony nezakazovali, že jo? Ať nebylo co, to je jasné. Tam proběhl ten jeden jediný dopis, který jste pravděpodobně poslali domů. Já si pamatuju, že jsem kolikrát ten rozepsaný dopis i dovezla domů, protože jsem ho nestihla poslat, jo? Takže co vy a mobily na táborech? Schválně. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Myslíte si, že by děti měly používat na táboře telefony? Nebo prostě je to lepší bez nich? Co vy a vaše nejoblíbenější vzpomínka na tábor? Máte nějakou takovou? Pěkně bez telefonů, bez všeho, v holínkách. Pojďte mi napsat 777-937-777. A k tomu Eva Farná a Miraj.

0: Mando Diao na Hit Rádiu a vaše děti dost možná na cestě na tábor. Dámy, řešíme, jestli telefony ano nebo ne. Vesměs se shodujete, že spíš ne, aby si děti taky užili ten čas bez toho. Těma hrama, tím trávit čas společně. Třeba Luca píše, že tam mají děcka mobily na poledňák. Což jako v pohodě, kdo chce spát, spí, kdo nechce spát, scrolluje, že jo, víme. Ale jinak obecně říkáte, že spíš úplně bez. Taky píšete svoje vzpomínky. Luca třeba ještě právě píše, že si pamatuje, jak měla hlídku a kluk, co se jí líbil, jí donesl buryřonky a ona s ním ani nemohla jít tančit. Ano, ty první lásky, ty vznikají většinou právě na táborech. No a výbornou vzpomínku posílá Šárka. Prosím vás, to se stane i letos, počítejte s tím, jo. Pamatuje si na to, když syn jel poprvé a přijel zpátky, měl na sobě pyžamo, byl špinavý, počmáraný podpisy, ale spokojený. Když jsem otevřela kufr, mohla jsem ho s klidným svědomím uložit zpátky do skříně. Nic nezašpinil, nepoužil. Což je jako fantastický, jo. Vy teďkon přesně balíte, přemýšlíte, kolik triček, kolik kalhot. Takhle, to dítě si vezme ty trička maximálně. A to, když bude jako její divoký, dvě. Fakt. Hlavně ať mají holínky, něco teplýho. No pohodička, ale Farben, Miles Smith nebo Ford Miner už za chvilku.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?

0: nakupte jednoduše online.
1: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: For Camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For Camping. Venku je nám krásně.
6: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si EnjoyCard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S EnjoyCard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. EnjoyCard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
13: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
12: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík

Hele, Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. No pozor, protože aktuálně hrajeme samozřejmě o další krásné ceny Stop e-shopu s outdoor vybavením for camping. A vy byste tak měli opět se trošku vrhnout do svých vzpomínek a napsat nám na náš web hitradio.cz vaše historky na téma, pozor, tento týden, nejlepší spánek je ten pod širákem. Jo, teď úplně to slyšíte, cvrček kousek dál, nad hlavou hvězdy, prostě, no nádhera. Kdo to zažil, tak ví. Máte z toho nějakou speciální historku? Pochlubte se na našem webu. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. A teď jsou tu Depeche Mode.

Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Krásné sváteční pondělí pro vás. Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Krásné sváteční pondělí pro vás, samozřejmě, co máte volno.

0: Ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super. A balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
11: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
12: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
14: Pst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
15: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor.

0: Dinosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropu v červnu zasáhla historická vlna vedra, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdávají jim náramky sledující tělesnou teplotu. Pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. A vydáme se také na tenis. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima 23 stupňů Celsia.
7: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, krásné sváteční pondělí. Doufám, že máte volno. A teď One Republic.

Benson Boone, Féteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zázraky se stále občas dějí, minimálně nahané, neuvěříte? V Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. Včera jenom někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta, no ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Může se stát, dobrý. Každopádně jeden zapomenutý tablet ukázal, že ještě pořád nekrademe všechno, co není přivázaný. Tak palec nahoru a jen houšť. Další hity, za chvíli DJ Sammy a teď je tady Xindl X a dovolená.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio.

0: DJ Sammy s námi na Hit Radio. A je tu! Dámy a pánové, spozorněte, je tu totiž narozeninová ruleta, ano, vaše oblíbená záležitost. Budeme opět společně v podstatě hrát, ale spíš se rodit pro voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky musíte zažít. Jestli hledáte inspiraci, co podniknout, tak na Slevomatu najdete tisíce zážitků pro každého. Od wellness pobytu a dovolených přes skvělé restaurace, po masáže, adrenalin i originální dárků, co opravdu potěší. No a jediný váš úkol, pokud vy nebo někdo z vašich blízkých bude mít teď v následujícím týdnu narozeniny, napište mi celé datum narození, jo, den, měsíc a rok na číslo 777-937-777. Jednoho z vás vyberu, tomu zavolám a získá jak voucher, tak taky mu zahrajeme song, který byl naprostá jednička v den, kdy se tenhle člověk narodil. Tak pište, buď vaše datum narození nebo někoho z vašich blízkých, kdo bude tenhle týden slavit, 777-937-777.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirář.
7: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
8: Mikové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus.
8: Jdeme na Hrady.
7: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.
12: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
14: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ.

0: koordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Rádiu.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když

0: Tohle jsou Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio, máme tady další narozeninovou ruletu. Ano, se Slevomatem opět pro vás máme voucher na 5 000 korun a taky narozeninový song. Bylo to těžký, je vás spoustu, ale nakonec jsem vybrala SMSku od Káji. Kájo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom nejdřív přečtu tu tvoji SMSku, jo.
1: Ano.
0: Ty jsi psala, můj milovaný manžel Petr, 7.7.1982 a hned den potom mám narozeniny. Já, 8.7., jen jsem se narodila o 10 let později. Je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně.
0: Tak Kájo, jaký to je slavit takhle narozky s manželem? Děláte to spolu takhle ty oslavy?
1: No jasně, určitě. A ještě k tomu máme děti v červenci a v srpnu narozený, takže máme oslavy všichni v létě, je to super.
0: Hezky, takže to jste měli nějak vypočítaný, nebo je to náhoda?
1: Ne, to byla velká náhoda.
0: Každopádně, voucher na Slevomat na 5 000 korun, ten je tvůj, nebo respektive tvýho manžela, to je jasný, ano. Jo?
1: Krásný.
0: No a aby jsme to jako oslavili úplně, tak prosím tě, já tady mám dva songy, které v ten den byly naprostý jedničky v hitparádách. V Americe to bylo Don't You Want Me od Human League, jo, to si dáme za chviličku. A v Německu to byl Paul McCartney a Stevie Wonder. To je tohle, jo. Human League zní takhle. Asi oba ty songy znáš. No a teď je na tobě, abys sobě a svému manželovi teda jednu z nich věnovala. Která to bude?
1: Tak prosím tu první.
0: Takže Paul McCartney a Stevie Wonder, jo, tahle ta legendární klasika.
1: No, tak to nechte takhle, ano, klidně.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak ji tam dáme. A, nebo respektive chceš Human League?
1: No, vy jste říkala, možná tu první byla Human League, asi jo, nebo
0: ano,
1: to nevadí.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: tak,
0: dobře,
1: tu první, tak
0: dáme Human League. Každopádně, Kaji, moc gratuluju, užijte si krásný narozeniny. Nemá se přát dopředu, takže nic nepřeju, ale užijte
1: ano.
0: Si to. Jo?
1: Děkujeme moc, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jo, je to tady, my si dáme narozeninovou. A vy všichni, co teď máte taky narozeniny, tak si to užijte a třeba to klapne zase příště. Teď už Human League, song, který byl numero 1 v Americe 7.7.82.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. Ta dobrá zpráva, protože pokud si chcete nechat zahrát song, budete mít možnost, ano, výjimečně, protože máme svátek, tak i dneska po 11. hodině hity k vaření. A to znamená jednoduchý princip, který znáte. Napíšete mi, co dneska vaříte, na to jsem dost zvědavá, jestli takhle o svátku vyváříte. A taky mi napíšete, co k tomu chcete poslouchat. Jo? Tak jo. Za 20 minut startujeme. Pište klidně už teď na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete slyšet. Uděláme si to prostě hezký, jo? Za chvilku Damiano David, Joan Osborne nebo Ray Dalton.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Já už mám hlad!
5: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
6: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
7: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
9: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
10: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
9: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
11: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
12: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví

0: Práce s lidmi a svět automobilů? Ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na allfincar.cz/kariéra. allfincar.cz/kariéra.
1: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.
1: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů a zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se také utkají Belgičané proti domácím USA. A teď už se podíváme na počasí.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima do příjemna na 23 stupních Celsia.
5: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. startují hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777, těším se na vaše zprávy a tohle jsou Imagine Dragons.

Rudimental Jazz Glina, taky Macklemore, Féteru Hit Rádia. Jsou tu hity k vaření, vypíšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat na číslo 777-937-777. No jako první splním přání Anetce, ta píše, a pozor jo, tam je to hodně divoký dneska. Máme nugetky, hranolky a kečup. Za mě naprosto fantastická volba, takhle v pondělí, co jinýho si k obědu dát. No, Anetka by si přála šaky.

0: Bibi Rexha, Faithless na Hit Radio. Hity k vaření pokračují. Máme tady zprávu od Martina, který píše, že vaří. Pozor. Asi spíš peče. Kachnu s houskovými knedlíky a pomerančovou vínovou redukcí. To zní skvěle. Jako fakt skvěle. Doufám, že to i bude chutnat skvěle. Přeju šťastnou ruku. Martin si přál něco staršího, něco, co vás rozproudí, a potom sám navrhl sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov, jsem všetký Kramár. Já myslím, že se to k tomu svátečnímu pondělí skvěle hodí. Dáme si elán už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
6: Milí lidé, červenokostelecký i přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
7: Přijďte pobejt.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.

Jasky 1970 na Hit Rádiu. Hity k vaření v plném proudu, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Peťa s Aničkou a taky s Peťou dneska dělají společný oběd a dělají, prosím pěkně, telecí řízek s bramborovou kaší. Já přemýšlím, jestli můžete s řízkem někdy udělat chybu. Podle mě prostě ne, to je fakt naše národní jídlo. Chtěli by k tomu Only Girl in the World od Rihanny a víte co? Tak si jde.

0: End of Beginning DJO Féteru Hit Rádia. K tomu samozřejmě hity k vaření. Teď si dáme zprávu od Lucky, píše: dnes bude uzená rýžová polévka, pečený králík s bramborem a zeleninový salát. Hele, vy máte dneska normálně nedělní obědy, to je skvělý, já ho chválím naprosto. No a Lucka by chtěla Pedro, ať se trochu rozproudíme.
1: Tak jo, tak se pojďte rozproudit.

0: Tak co, rozhýbalo vás to Pedro za námi na Hitrádiu. A ještě stihneme splnit jedno vaše přání. Díky za všechny ty SMSky, za všechny ty věci, co vaříte. A tu poslední věnujeme Blance, která píše: dneska vařím rajskou omáčku s kuličkami z mletého masa a rýží. K tomu do zásoby pro svou početnou rodinu raději ještě udělám šunkofleky, ať mi nepomřou hlady. No, spousta vaření takhle na pondělí. Tak Blani, ať ti to jde od ruky. A Blanka prosí o rybičky 48.
1: Všechno v péči mám.
0: Tak si dáme tematicky léto už za chvíli.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přijďte objevit, jak vznikají skleněné vánoční ozdoby. Komentovaná exkurze, kreativní dílna a namalovanou ozdobu si odnesete domů. A workshopy zvládneme i přímo u vás ve firmě. Vánoční ozdoby DUV Dvůr Králové. www.vánočniozdoby.cz.
8: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
11: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
12: Psst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama.

0: pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
1: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice zatím neshodnou. Kratší čekací lhuty, osobní lékaři, plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství světa. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se potom utkají také Belgičané proti USA.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Dneska zataženo až oblačno, místy se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněly i bouřky, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 a na horách kolem 15. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, taky další hity, teď je tu

0: Romantika jako blázen, Last Good Night, Féteru Hit Rádia. No a ještě jsme dneska neprobrali Vary, tak co se zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo moc neviděl. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, ale holky, asi máte smůlu, protože zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin. A z Big Bird Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. No a jinak, samý dekolt, večírky a jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Pretl jsem sa Burna Boy, Féteru, Hitrária, krásné odpoledne. Na pozor, pozor, protože zítra už rychlá pětka ve snídani šampionů. Ano, jedeme i o prázdninách a zítra ráno máte možnost vyhrát 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích. Kdo neví, tak pozor. To je totiž naprosto unikátní projekt, který spojuje hudbu a víno. To je naprosto dokonalý věci. Takže hudba těch nejlepších interpretů a víno těch nejlepších vinařství. Soutěžíme už zítra ráno v rychlé pětce, tak si to nenechte ujít. No a za chvíli už třeba Tayo Cruz, Sabrina Carpenter nebo Kabáti.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opočno.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Poříďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
5: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Cruz a Dynamite, posloucháte Hit Radio. Už jsme si toho dneska řekli hodně, ale ještě jsme si neřekli to nejvíc zbytečný.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V italském městě Eraclea, blízko Benátek, je zakázáno stavět hrady z písku. No, tak bacha, nebo vám ty bábovičky rozšlapou.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio Černá Hora.

0: Dermot Kennedy a jeho Better Days. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Blíží se 13. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, krásný zbytek svátečního pondělí, ať už máte volno, nebo jste třeba dneska mezi těmi málo, kdo jsou v práci. Užijte si hezké pondělí a přeju, ať potom do toho zbytku pracovního týdne vykročíte pravou nohou. Mějte se hezky do celé, třeba ještě tohle. Cure, bude Mikael, budou Welshly Arms. Mějte se hezky, ahoj!
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází
1: @matrace.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji,

0: skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
4: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
3: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora, opatrně na Trutnovsku na příjezdu do Bílé Třemešné od Nových Lesů. Je tady bouračka dvou osobních vozidel, projíždíte Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
5: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
4: To bude slast.
6: Přesně tak jsem to plánoval.
1: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští poslanci na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Hlavní soutěž dnes nabídne bulharský snímek Bílé noci, černí prachy. Víc umělecký šéf festivalu Karel Och.
9: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
8: Doplním, že filmový festival potrvá až do soboty 11. července. Do Česka se opět pomalu vrací tropy. Po relativně chladném pondělí se postupně zase začne oteplovat. Ve zbytku týdne by mělo být většinou mezi 20 a 30 stupni. Od středy navíc ubyde i srážek. O víkendu pak bude převážně jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 5 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
11: Počasí dneska na východě Čech nic moc, trápí nás zatažená obloha s občasným deštěm. Co je ale příjemné, tak jsou teploty. V nížinách máme 21 stupňů a na horách se teploty pohybují okolo 16.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Příjemný je taky možná prodloužený víkend, který zažíváte, tak doufám, že to tak máte. Na Hit Radio Černá Hora s vámi v rámci pondělního svátečního odpoledne Ondra Novotný a Vojta Kudla.
11: Přesně tak. A co je samozřejmě taky důležitý, tak jsou hity, které tady pro vás máme připravený. Za chvilku třeba Queeny, ale teďka už Billie Eilish tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.
0: Tak hezky.

0: 13 hodin a 9 minut k tomu. Tohle byla skvělá americká zpěvačka Billie Eilish tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Tak co, trávíte ten dnešní den volnem, nebo na vás vyšla směna v práci? Na nás vlastně vyšla směna v práci, ale ono se tomu práci úplně říkat nedá, my jsme tady s vámi samozřejmě rádi, ale nás zajímá, co děláte v rámci toho svátečního pondělního odpoledne s datem 6. července. Napište nám to na WhatsApp, tam nás najdete velice jednoduše na naše telefonní číslo 601 292 464. Pojďte s náma vysílat, co děláte dneska?
0: Ale já bych to viděl, hele, pondělí, nějaká grilovačka, hezky posezení na terase, i když prší chvílema, to je pravda. Ale hele, třeba takový i bazének v dešti, taková romantiárna, to je za mě super.
1: Já jsem hrál a moderoval o víkendu svatbu v Krkonoších na Vébrových boudách a když jsem jel pak dolů z kopce přes Pec, tam bylo hodně lidí a i přes ten déšť normálně turistika tajela ve velkým.
0: Je pravda, že já jsem teda byl v Klumci, tam takový turistiky úplně není v okolí. Každopádně, jak už říkal Ondra, dejte nám vědět, náš WhatsApp 601 292 464. Zajímá nás, co děláte v pondělí.
1: Hele, ty jsi to vlastně nakousl, už píše Monča, počasí, nepočasí, déšť, nedéšť, grilovačku nám nikdo nezastaví, všechno nakoupeno, pivečko nachlazeno, dneska, odpoledne, svoláni, všichni kamarádi a začínáme.
0: Hele, Mončo, tak užívejte a vy ostatní taky a posíláme kvíny.
1: Mončo, kde bydlíš?

0: ty, Hit Radio Černá Hora, jo, ty my tady prostě umíme. Díky, že nás hledíte i při pondělku.
1: Jsme vás vyzvali, abyste nám psali na WhatsApp, co dneska děláte. Píše vás fakt velká hromada, tak já namátkou vybírám naši posluchačku, třeba Lenku, ta píše hodně často. Já se od rána snažím dokoukat šifru mistra Leonarda. Ta zpráva je teda hodně dlouhá, jo. Mimochodem jsem u toho stihla spálit maso, ale vyprat tři várky prádla, pověsit, ustlat, vyčistit, zavolat manželovi a podobně. Čověče, Lenka má asi 8 rukou podle toho, kolik toho stíhá.
0: To je pravda. Hele, já tady ještě koukám na Jirku. Jo, napsal nám taky Jirka. Aha. A Jirka, čověče, napsal, že je na rybách a že prý při dešti nejvíc berou. A k tomu napsal Petrův zdar. Tak hádám, že to je asi nějaký rybářský pozdrav. Každopádně, jo, zajímá nás, co děláte. Klidně nám posílejte dál vaše zprávy, klidně nějaký nahrávky na náš WhatsApp 601 292 464.
1: Pokud byste nás chtěli pozdravit, ahoj, to jsou zase vodáci, tak to vás litujeme, že jste na vodě. Na druhou stranu, i na vodě je fajn a já mám kupu kamarádů skrze Instagram, co jsem viděl, že jsou na té vodě právě tenhle ten víkend, nebo respektive prodloužený víkend.
0: Hele, je fakt, že těch vodáků je opravdu hodně, na jedné svatbě vodáků jsem byl a ty říkali, hele Vojto, my jezdíme za každýho počasí. Takže věřím tomu, že spousta z vás na té vodě je, tak ať už plujete kamkoliv, tak my plujeme za další muzikou.
1: Ano, bude třeba Ricky Martin. Pane bože, to je tak dobrý.
0: Já už si tady úplně hejbu bokama.
1: Tak za moment.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Ahoj, jmenuju se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
2: Pst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
4: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp

0: Frankem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Rádiu.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: pořádně energickou muzikou.
1: Na mě teďka vyskočil článek, jo, a říkal jsem si, mohlo by to být dost zajímavý. Mm-hmm. Takhle, ten článek začíná větou, chcete větší výplatu. Tak si říkám, kdo by asi v dnešní době jako nechtěl.
0: Přesně, pojď do nás.

0: svátečního pondělního odpoledne jste s Hitrádiem Černá Hora, za námi Mr. Props.
1: No a i dnes pro vás sledujeme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech.
0: Jestli tedy máte něco aktuálního, ozvěte se na 801 1100, za necelých 20 minutek se na to opět podíváme.
1: No a za chvilku samozřejmě taky další hity, dáme si třeba George Ezru a nebo Damian David. Tady u nás na Hitrádiu Černá Hora.
0: Jo, Damiano David, ten si asi teďka užívá toho italského letního počasí, to my tady máme krapet jinak.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.

0: Klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
0: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora, Královéhradecko. Ve Vysoké nad Labem dneska probíhá údržba vozovky, komunikace úplně uzavřená. Kde to je taky s omezením, tak to je D35 152. až 139. kilometr směrem od Vysokého Mýta do Hradce. Na Krajnici probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměří. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Černá Hora.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.

0: Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Úřad vlády dnes mimořádně zpřístupnil Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k reprezentačním účelům a ubytování významných hostů. Palác je pro zájemce přístupný až do 18 hodin. Běžně nepřístupnou budovu v Praze úřad otevřel při příležitosti dnešní připomínky upálení mistra Jana Husa. Část Prahy dál zůstává bez teplé vody. Na vině je havárka potrubí a také odstávka zdroje v Mělníku. Bez teplé vody jsou teď tisíce domácností v Michli, Krči, Nuslích a Podolí. Dodávky by se měly obnovit nejpozději do dnešní půlnoci. Brazilský fotbalový útočník Neymar ukončil reprezentační kariéru. Stalo se tak po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále světového šampionátu, kdy Brazílie prohrála 1-2. Nicméně z 80 góly Neymar zůstává historicky nejlepším střelcem Kanárků.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Na východě Čech nás stále trápí zatažená obloha s občasným deštěm, co je ale dost pozitivní na dnešním odpoledni jsou teploty, v nížinách máme 22 stupňů a na horách se teploty pohybují okolo 16.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Tak děkujeme Kanárkovi za to, jak bude dneska během odpoledne. Tady je Hit Radio Černá Hora s datem 6.7. Díky, že ladíte.
2: Přesně tak a taky za chvilku další muzika, poetika, ale teďka už banda, která to umí pořádně rozjet a o tom se přesvědčíme za malý okamžik. One Republic!
4: A nedávno

0: a politika tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: No a já tady mám jednu zprávu. Přímo od vás na náš WhatsApp 601-292-464 nám píšete, co děláte dneska, jak využíváte, doufejme, ten volný den. Tak píše nám Nikol, hlásíme se z našeho tripu kolem hranic České republiky. Dneska jedeme už třetí den, ráno jsme vyrazili z Hlučína a naším dnešním cílem je Strážnice. Každý den ujedeme přibližně 150 až 350 kilometrů a v tuhletu chvíli nás jede přesně 10. Smarťáci se k nám průběžně přidávají, ale někteří se s námi po cestě také loučí. Smarťáci, tak to jsou pravděpodobně asi jakoby smarty, ne? Ty auta, ty mini, taková ta, ježišmarja, to nemůžu říct, chtěl jsem říct nákupní taška, ale bez urážky.
0: Ale na druhou stranu, když bych to viděl jet takhle jako za sebou v koloně, tak by mě to připadalo hrozně jako hezký. Víš, takový ty malý autíčka, nákupní vozíky, jak ty říkáš, ale skvělý. Já si říkám, jak jinak strávit ten prodloužený víkend, než právě takovýmhle cestováním. Ty tři dny jsou úplně skvělý na to, abychom to využili právě takto. Za mě super.
1: Ty kráso, ale 350 km za den.
0: A teď si vem těma autíčkama, co jezdí 50 km za hodinu, těma smartama.
1: Mě to připomíná moje dětské roky, když jsem jezdil v tom košíku v obchoďáku a rodiče mě tlačili, víš, jak jo. Tam byl jako automobil. Jako
0: jasný, já si točil volantem a ono nic.
1: Přesně. No tenkrát jsem se cítil jak největší boler, člověče.
0: Podle mě jsi připadal jako v Need for Speedech.
1: Tak zdravíme a díky za tuhle zprávu.

0: A za Hit Rádiu Černá Hora, který mimochodem byl taky v České republice a neskutečně to rozjel.
1: Rozjedeme to i my, za moment se totiž k další muzice vracíme. Ať už děláte v rámci toho dnešního dne cokoliv, do uší bude hrát Lady Gaga, taky Ed Sheeran a potom dohrajeme do uší něco zásadního i my, co vlastně se slaví po celém světě a je to teda za uši přitažený fenomén, tak to je slušný.
0: Řekl jsi to úplně perfektně, je to věc vlastně, která se týká nás všech a už za moment vám prozradíme, o co se jedná, tak laďte dál.
1: Pozor, a pokud máte doma děti, slyšeli jste to 1000krát denně a za chvilku vám prozradíme, o co jde.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirá,
6: Rybičky, Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
7: Migové,
6: Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá Hora.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
14: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
15: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
16: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
17: Ne, to je cyklopecka.
16: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
17: Cyklopecky.info.
16: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
17: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
16: Cyklopecky.info.
17: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
16: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejslavnější zrzek na světě, tohle byl Ed Sheeran tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Zrovna včera jsem viděl Eda Sheerana vlastně, jak šel někam na svatbu, že Martin Garrix, jo, DJ, producent, hrál o kousek dál na nějaký svatbě, přišla mu do direktu na Instagram zpráva, jestli by se nemohl zastavit, a oni tam kluci přišli, zaspívali 15 minut a všichni prostě vystřelili až na měsíc. Co to, borci?
1: Když si to představíš, tu dvojku, tak to je vlastně takový sen splněný, vidět tyhle ty dva úderníky naživo. Je to skvělý.
0: A byli skvělý. A Sheeran byl ostříhaný, čověče.
1: Nekece.
0: Jo, mírně, nekece. Jo.
1: A furt má zrzavý vlasy?
0: Furt jo, čověče, nebarví si to. Ne. I když to má ostříhaný, tak je furt má zrzavý.
1: Ale na plešku to nehodil.
0: Tak často jako ty kšiltovku nenosí.
1: To je pravda.
0: Každopádně tohle to jsou vlastně jakoby trendy zpěváci ve světě. Teď si dáme trendy song v rámci České republiky. Eva Farná a Miraj.
1: Hezký poslech.

0: odpoledne. Dneska je 6.7., ale vlastně v jazyku dnešní generace 6.7.2026.
1: My jsme s Ondrou hledali, kde vůbec tahle stavěc vznikla, a takhle, originál asi úplně nevíme, každopádně ten trend se vyskytl na TikToku videem mladýho frajera, který prostě na basketě zařval 6.7. No a pak už to zkrátka jelo a určitě jste tenhle trend zaznamenali i vy.
0: Určitě u svých dětí, jo, ještě k tomu je vlastně jako ten doprovázející pohyb rukou, jakože asi jo, ne, a je to vlastně šílený trend po celém světě, který mě absolutně hlava nebere, co vám?
1: Hele, já jsem si teďka vzpomněl, že vlastně jak my s Ondrou jezdíme hodně na těch akcích, tak Ondro, určitě musíš potvrdit to, že se ti stává, že ty fakt děti to znají a prostě tam jedou a jedou 6-7, fakt je to jako trend, který znáš. Potvrdit to, že se ti stává, že ty fakt děti to znají a prostě tam jedou a jedou 6-7, fakt je to jako trend, který zná každá dětská generace.

0: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
4: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
3: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
5: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. Olfinkar.cz/kariéra.
6: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
7: Na představení vás zve Drogérie Teta, hlavní partner.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
10: Pst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
11: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, v Cholticích, tady na Pardubicku, jsou tady v sobě dvě osobní auta. Projíždíte jedním jízdním pruhem. No a opatrně dneska taky třeba na D35, 152. až 139. kilometr směrem od Vysokého Mýta do Hradce. Tady dneska na Krajnici probíhá údržba zeleně. Tak spozorněte. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opočno.cz.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz. Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Národní park České Švýcarsko je pod dozorem. Spolu se strážci v oblasti teď o letních prázdninách hlídkují také čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách nebo na koních. Vybrané lokality pak policie mapuje i s pomocí dronů. V Praze přistálo unikátní letadlo. Na pravidelný spoj z Toronta do Prahy vyslal kanadský dopravce speciál s poutačem na zimní olympiádu v Itálii. Ta už sice skončila, společnost nicméně letadlo ponechala ve speciálním dekoru, který se v Česku objevil vůbec poprvé. Chorvatsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky jednotek hasičů, kterým práci komplikovalo sucho a také vítr, kvůli kterému se plameny šířily rychleji.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Dneska na východě Čech bohužel zatažená obloha, mělo by tak být i zítra, občas ten déšť, tak pozor na to, pokud budete někam vyrážet, deštníky nezapomeňte vzít sebou. Teďka ty teploty dost příjemný, 22 stupňů v nížinách, 16 na horách, no a zítra dost příjemně 27 stupňů.
3: Hit Radio Černá Hora.
8: Tady je odpolední dvojka na svátečním pondělí, Ondra Novotný a Vojta Kudla.
7: No a teďka zamíříme hodně dál, Shakira. No,
8: míříš hodně vysoko.

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Rádiu Černá Hora, 8 minut po 15. hodině a u téhletý partičky ještě zůstaneme.
1: Jasně, Other Side, muzika, kterou všichni známe. Mimochodem, věděli jste, že Red Hot Chili Peppers má na Netflixu dostupný dokument Vzestup Red Hot Chili Peppers a má to poměrně slušný čísla, co si budem?
0: Má to slušný čísla, já jsem ale zároveň četl, že tak partička se prostě jako s tím úplně nestotožňuje, že to není nic ofiko, že to je spíš jako nějaký neoficiální dokument.
1: Je to neofiko dokument, každopádně je tam vlastně, je to otevřený dokument o skromnosti, začátcích kapely Red Hot Chili Peppers, to znamená, pokud je ve mezi vámi někdo, kdo tuhle kapelu miluje a myslím si, že vás teda bude hafo, tak si tenhle ten dokument určitě puste, protože ty začátky Red Hot Chili Peppers, ty jsou neskutečný.
0: No hlavně je to neskutečný, 1982 vznikly, 1982 a stále jsou spolu.
1: Stále jsou spolu a stále si myslím, že milujeme úplně všichni, protože podle mě i ty, kteří nemají úplně rádi rock, tak si k cestu k Red Hot Chili Peppers vždycky najdou. Ta muzika je skvělá.
0: To zřek pěkně. I ti, kteří nemají úplně třeba v lásce extrémně rock, tak Red Hoty prostě mají rádi, protože mají tam něco navíc. Mají tam něco navíc.
1: Mají tam to kouzlo.
0: Mají tam to kouzlo.
1: Ano.
0: To ty dneska jsi velice kreativní.
1: Kouzelník.

0: Linkin Park s novou Emily Armstrong a musím teda říct, že jí to neskutečně jde. Díky za to, že posloucháte i při pondělku Hit Radio Černá Hora.
1: No a my si s vámi dneska píšeme taky samozřejmě přes náš WhatsApp, přímo sem do studia. Komunikujte klidně s námi 601-292-464. Rozjeli jsme vlastně úplně easy téma a to, co děláte při tom svátečním pondělním odpoledni. Tak kupa zpráv, některý už byli přímo v éteru a píše třeba Hela, krásné odpoledne, u nás probíhá pečení koláčků, kdybych byla blíž, tak vám ke kávě přivezu. Krásný pondělí do studia, zdraví Hela. Čověče, jsou to koláčky s meruňkama. Sakra.
0: Ondro, neříkej tomu nahlas, čověče, protože já si myslím, že jenom, nejenom mě, ale spousta našim posluchačům teďka děláme chutě, tyjo, takový koláček, čověče, ke kávě, ten bych si tam hnedka šoupnul do příčka.
1: Milá, hello, je to dost provokativní, ona normálně mi fotí nejprve jakoby syrový těsto a pak jak je to krásně upečený a pozor, třetí fotka je, jak je to natáce upečený a ještě posypaný moučkovým cukrem.
0: Hello, jste šikovná, ale kdybyste chtěla nám je dovíst do studia, tak byste byla ještě šikovnější.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Milí lidé, Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
5: Přijďte pobejt. Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
13: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor.

0: stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Rehab, tady je Hitrádio Černá Hora, 16:30.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
2: Je tomu tak, i letos vyrážíme společně s Hitrádiem Černá Hora letní jízdu po východočeských koupalištích. Ondro, Paris už máme za sebou a musím teda říct, že to byla neskutečná paráda. Je fakt, že tento týden nám počasí úplně nepřeje, to znamená, tento týden ty zastávky úplně dělat nemůžeme, poněvadž by to dopadlo asi jako jsme byli spolu v Chrudimi a ve Vysokém Mýtě.
0: Ale i tak jsme si to užili, my jsme totiž na posledních dvou zastávkách zmokli, ale když nepršelo, tak se kupa lidí koupala a užívala si s námi kupu zábavy a kupu srandy. Kam se ještě letos podíváme? No, na několik dalších míst, až se vrátí to letní počasí, tak se letní jízda Hitrádia Černá Hora vrátí třeba do Třebechovic pod Orebem, na kemp a na koupálko, do Chlumce nad Cidlinou, taky do Žamberka a na další místa. Na jaká? Na ty se podívejte k nám na web hitradiochernahora.cz.
2: No a samozřejmě, jako jste zvyklí, tak bumperbowlové zápasy ty pro vás máme připravené a spoustu dalších skvělých, i můžeme říct, vodních aktivit. A samozřejmě díky moc všem partnerům, protože ty ceny, které pro vás máme připravené, tak ty jsou neuvěřitelné.
0: Ve zkratce, rozdáváme pivka, kosmetiku, skvělý sladkosti, nákupní balíčky do hypermarketu a taky samozřejmě školní potřeby nebo školní batohy. Od koho všeho? Od velice známých značek, kterým moc děkujeme a nad všechno, na co se můžete těšit, máte zkrátka u nás na webu.
2: Ty jsi to vlastně úplně vystihnul, to znamená, my uděláme radost dětem, uděláme radost dospělákům s těma pivkama, no prostě zkrátka vyberou si úplně všichni.
1: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora.
3: Partnerem je společnost Franskár, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, Rose a Bruno Mars a Pace. Tohle byl hit, který jsme si dali v 15 hodin a 39 minut.
1: Hola, hola! No, naštěstí teda škola nevolá, teda pro děti, že? Začátek prázdnin 6. července, já jsem tohleto miloval, tohle
0: období. Já taky, a když vidím ty děti, jak si užívají, tak samozřejmě ta závist ode mě je. Každopádně, co si budem, prožili jsme si to všichni a teďka to přenecháváme těm mladším generacím, který si to očividně užívají. To počasí teda tento týden moc nepřeje, ale věříme, že bude líp.
1: Nemusí, vlastně musí. Neumím si představit léto, který by bylo jako je teď, že?
0: Takový deštivý.
1: Ale to, no, ale vem si, my jsme klasický Čecháčci. My si stěžujeme v létě na to, že je extrémní teplo, a když začne být chladněji, tak si stěžujeme na to, že je chladno.
0: Hele, fakt, že já jsem zrovna dneska nad tím přemýšlel, když jsem se ráno probudil, tak jsem si říkal, hele, co je lepší, ty čtyřicítky, které tady byly, anebo ten déšť? Těžko říct, no. Každý má svoje.
1: Tak doufám, že vy jste se s tím mírně zhoršeným počasím nějakým způsobem vypořádali. My se za vás vypořádáme s muzikou do 16. hodiny Sigma, Rosalyn a nebo Pokáč.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
7: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
6: Super, a balakrylem natřeme futra.
7: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795.

0: cyklopecky.info.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Takhle zní Leony, takhle zní další muzika na Hit Rádiu Černá Hora. Hezký pondělí s datem 6.7. přejeme. Na Svitavsku na příjezdu do Říkovic od Vlšnár sjelo osobní auto do příkopu, projedete tady s omezením. Na Pardubicku v Cholticích bouračka dvou osobáků, tady se projíždí taky s omezením. A ještě poruchaný osobák, ten stojí na D35C 156. kilometr ve směru na Opatovice nad Labem. Tak spozorněte i v tomhle místě. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoycard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoycard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoycard. Letní Krkonoše bez starostí. Ski Resort CZ.
2: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opočno.cz.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
3: 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zítra oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech. Čtyřtýdenní intenzivní výcvik je určený pro studenty starší 18 let, kteří v případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatý program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
4: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
3: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 kilometrů vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení. Fotbalová Sparta před zahraničním soustředění protřídila kádr. Na soustředění do Německa s týmem neodcestovali 4 hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. Birmančevič, Kobalt, Garcia a Tuči. V kádru navíc chybí také Rahmany a Kairinen. O jejich nových působištích už se prý jedná.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Na východě Čech nás stále trápí zatažená obloha, někde i s deštěm. Koukal jsem ale na radar a po 17. hodině by se to snad mělo vylepšit. No a ty teploty 21

0: Gimme love, gimme love, gimme love. Tady je Hitrádio Černá Hora.
1: 6.7.2026. Jestli pak víte, co pak to je za den? Určitě ne. Je to Mezinárodní den polibků. Je to taky světový den, který hodně lidí miluje, protože polibky ty dostáváme jak od rodičů, tak od svých přítelkyň, přítelů. Zkrátka setkáváme se s tím úplně všichni.
0: No jednak je teda hlavně den upálení mistra Jana Husa, že jo, státní svátek v České republice, ale zároveň se slaví tedy i tohle. No mě napadla tady ta kombinace.
2: Pojď sem.
0: Tak takovou jednu vám posíláme taky. Teda takhle, Vojta.
1: Já jo, Ondro, ty taky určitě. Enrique Iglesias, další muzika tady u nás na Hitrádiu Černá Hora.
0: Polipte někoho.

0: John Bon Jovi, tak snad jsme potěšili tohle skladbou. Tady je Hit Radio Černá Hora. Když vám něco chybí doma, a tak co uděláte? Půjdete si to koupit, že? A dneska můžete nebo nemůžete, Vojto?
1: To je otázka, kterou jsme si podali snad úplně všichni. A já vás potěším, poněvadž můžete vyrazit stále na nákupy, poněvadž obchody jsou otevřené i takhle ve sváteček. To znamená, jestli vás manželka posílá pro rohlíky a říkáte si, hele, dneska je zavříno, tak ne, není to úplně tak, obchody jsou otevřené.
0: Počkej, zároveň to znamená, že nás teďka určitě ladíte ve své profesi, pokud jste někde v obchodě. Mrzí nás to teda, že na vás to vyšlo. Doufám, že v tom jedete společně s námi. Na druhou stranu si říkám, venku to počasí není úplně OK a dneska je svátek, to znamená dvojnásobný plát, že jo, příplatek 100% nahoru.
1: No hlavně, koho by to mrzelo být dneska v práci, protože to počasí, jak říkáš, úplně nepřeje. Kdyby byly 40, tak to chápu, jo, člověk by chtěl být u vody a podobně, ale když takhle prší, tak si věřím, že většina z vás říká, hele, dneska to nějak přetrpím, to počasí úplně nepřeje.
0: Hele, až to zase na těch teploměrech stoupne k té 30 nebo 40, tak my se za vámi vrátíme.
2: Před sluncem tě ochrání.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opočno.cz.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moji aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
0: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz. Pst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na moje Orlické hory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, velice oblíbený zpěvák, hlavně na svatby. Poslední dva roky to je prostě samý Alex Warren a hlavně Ordinary. Je to zkrátka o té milované písni. Já vždycky, když si přečtu nějaký článek a vždycky nad tím jako vidím, vědci tvrdí, že, tak mě to vždycky docela zaujme, tentokrát jsem přišli vědci na to, že chrápání prý může znamenat regeneraci mozku.
1: Tak to já hodně regeneruju teda prej.
0: No, dle mé přítelkyni já taky, protože mé chrápání prý budí sousedy. Každopádně věřím tomu, že tuhle tu vlastnost máte většina z vás. Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 601 292 464, jestli doma taky pořád posloucháte, že chrápete. Oni na to dělají dneska speciální věci, že jo, polštáře a podobně. Je vůbec něco, co jako na chrápání pomáhá, Ondro?
1: Jo, jsou nějaký ty, ne, jak ti to jako roztáhne ty...
0: Jo, nějaký kapky možná, ne?
1: Nosní dírky, a abys jako tolik nechrápal.
0: Hele, je mezi vámi někdo, kdo má nějaký tip, jak nechrápat? Věřím tomu, že většina z nás, alespoň my dva s Ondrou, nám by tahle rada jako pomohla, tak nám dejte vědět.
1: Jo. A představuju si, jak takhle leží ten manželský pár, že jo, a ta ženská na toho chlápka, co chrápe. Neregeneruj! Místo nechrápej.
0: Takže, přátelé, jestli budete chrápat, tak nic si z toho nedělejte. Zkrátka váš mozek regeneruje.
1: Jo, tak to už je o něčem jiném.

0: Čamba Vamba, tady u nás na Hitrádiu Černá Hora, to jsme si, Ondro, zatrsali, co?
1: Přesně, na hlavě a tak. Tak snad jste si taky trsli s Černou Horou. My jsme s vámi řešili před malou chvílí to, že když člověk v noci chrápe, tak vlastně regeneruje jeho mozek, takže těch regenerátorů známe asi všichni dostatek, možná mezi ně patříme i my.
0: No a my jsme samozřejmě taky zapojili vás, posluchače, a vy jste nám zahltili náš WhatsApp 601-292-464.
1: Jakože těch zpráv přišlo desítky, chrápu. Chrápe můj manžel, nejde to nějak omezit a prostě jako podobné věci. Napsala třeba Žaneta, a to bylo docela vtipný, s tím se dost často stotožňuju. Když jedu někam na nějaký výlet nebo na dovolenou s někým, o kom vím, že chrápe, vždycky musím mít spát dřív než on a usnout. Hlavně usnout, protože jakmile rozjede to noční řezání dřeva na zimu, tak už to nejde nikdy zalomit a usnout. Žandio, s tím se teda stotožňuju, znám to.
0: Já tohle to znám taky, samozřejmě dost se to taky pojí třeba s počasím, když jsou bouřky. Tak...
1: Počkej, ale ty to znáš z té druhé pozice.
0: No, vždycky,
1: kde jste všichni, proč už víte?
0: No, to je true, to je pravda.
1: Další muzika za chvilku, Tom Odell, nebo třeba kapela Krištof.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci.
6: Koberce i na strop.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením vhodná.

0: a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra. olfincar.cz/kariéra.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí,

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, 2 minuty, je tady 17. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte pozorní na Svitavsku na příjezdu do Říkovic od Vlšnár. Tady si jelo osobní auto do Příkopa, projíždíte s omezením. A ještě taky D35, 156. kilometr ve směru na Opatovice nad Labem. Tady stojí porouchaný osobák. Děkujeme za tohleto hlášení přímo z D35. A vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
4: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 17 hodin, pěkné odpoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
8: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
7: Krev chodí pravidelně darovat nejen policisté, ale taky hasiči nebo záchranáři. Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinérii v ruské Omské oblasti. Leží na Sibiři asi 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze. O napadení drony dnes informovali i ruské regionální úřady. Tenistka Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou, postavenou o 4 příčky níže.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Na východě Čech aktuálně 21 stupňů v nížinách, 14 na horách. Stále nás trápí ten déšť na některých místech. Jak jsem říkal, podle radaru by se to snad mělo vylepšit, tak doufejme. No ale zítra ty teploty 27, ale ten déšť nás bohužel bude trápit taky.
0: Počkej, takže zítra zase návrat léta?
10: Zítra návrat léta, ale bohužel ten déšť má potrápit víc jak dneska. To znamená, že deštníky budou muset být připraveny.
0: No, okej.
6: Okay. Hit Radio Černá.
0: Děkujeme za info, určitě ho přibalíme do batůšku na celý den a teď pokračujeme po 17. hodině s další muzikou.
10: Buďte s námi a díky za to.

a svým bejskům jste nedali, tak v Německu představte si, že vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je jitrnicová. No, fuj.

0: Tak v Německu asi teda jede vanilková, já teda mám rád pistaciou. Ondro, jakou máš rád ty?
1: Hele, já se prostě jakoby spokojím s minimem. Mně stačí hlavně zmrzlina.
0: Všechno, co je na čepu.
1: No, vlastně, ale chci říct, že psi určitě mají nejradši míchanou. Všechno, co máš na stole, smíchat do jednoho a dát do misky.
0: Krutí, jo, hovězí, prostě zkrátka všechno a pak si to hezky vychutnají. To je fakt.

0: protože tohle vás bude fakt hodně zajímat.
1: Stojí to za to, tak si počkejte.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
1: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
3: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
1: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? To ne... Pivo?
3: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
1: Hustý.
3: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
1: No tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
3: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
1: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
3: Přesně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp

0: Zdenkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

sauveur.

0: vůbec.
1: Půlnoc rozhodně ještě ne. Na Hit Rádiu Černá Hora, ale o půlnoci Poetika už dospívala.
0: No a jestli přemýšlíte, kam vzít děti na perfektní výlet, tak z Hit Rádiu Černá Hora úplně doporučuje vzít děti do safari parku ve Dvoře Králové. Člověče 80 let slaví a nabízí po 17. hodině vstupné za 80 kaček.
1: Počkej, takže od 5 odpoledne vstup jenom za tolik málo kováčků?
0: Hele, když si odpustíme pár pivek, tak za to máme vstupný a samozřejmě děti to milujou, co si budem.
1: Počkej, někde si stačí odpustit tak jedno pivo, bych řekl.
0: Ale v dnešní době to je fakt.
1: Na druhou stranu, když si vezmeš, že před pár dny doslova bylo klidně 30 stupňů ještě večer v 8, tak to je úplně ideální nápad na nějaký večerní program.
0: Souhlasím s tebou, takže pokud ještě přemýšlíte, kam s dětmi vyrazit, tak za nás určitě tohle je správná věc.
1: Baby goodbye, to neříkáme vám, ale to říká Ale Farben, další muzika z Černé Hory.

0: Černá Hora, zdravíme vás.
1: No a my už se pomaličku jistě blížíme do finiše, s vámi se pro dnešek loučí dvojka Ondra a Vojta. Uteklo to, čověče?
0: Uteklo to, kež by takhle utíkal týden před výplatou.
1: To je fakt. Mějte se krásně, díky moc, že jste dneska ladili, byli jste neskuteční, těch zpráv na

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
5: Přijďte pobejt.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirář.
6: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. Naší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno.

Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.

0: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Máme 18 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Někteří obchodníci už zahájili letní výprodeje. Vybrané zboží se dá sehnat se slevou až 70%. Týká se to nejen letního oblečení, ale také třeba sportovního nebo kempingového vybavení. Většina slevových akcí potrvá do konce srpna. Mimořádně pikantní fotbalový zápas dnes čeká světový šampionát. O postup do čtvrtfinále si to dnes rozdá Portugalsko a Španělsko. Zápas týmů z Pyrenejského poloostrova začne v 9 večer našeho času. Hrát se bude v Dallasu. No a závěrem ještě počasí. Zítra u nás bude zpočátku polojasno nebo oblačno. Odpoledne pak zataženo a objeví se i přehánky, výjimečně slabé bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 26 a 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v

0: práce, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km s superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo,

0: trička, rata, tadadada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
3: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Černá Hora. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Ploty Pardubice.
2: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jeden

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Pst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
6: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: Hit Radio. Když si

0: Čekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše, od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Pecky.info.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

0: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se. www.aupark.cz.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
1: Naše ploty skvěle vypadají

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.